slyším chlep, chlep, pojďte mi na pomoc, vám povídám. Každý den je pro mne hrozný sen, jak tušit mohla bych jen.